Báseň Petra Mačovského Škoda, že si nič nepochopil, interpretovali vraj smutný. Reláciu pripravila Mária Danadová.

0: Symfónia číslo 13 bémol opus 113, známa ako Babí jar od Dmitrija Šostakoviča, je monumentálne vokálno-symfonické dielo, ktoré je hudobným a morálnym svedectvom o antisemitizme, holokauste a ľudskom utrpení. Dielo je priamou reakciou na masové vyvražďovanie židovského obyvateľstva nacistami počas druhej svetovej vojny v rokli Babí jar pri Kyjeve. V septembri 1941 tu bolo počas dvoch dní popravených viac ako 33 tisíc Židov. Šostakovičova 13. symfónia sa tak stala symbolom boja za historickú pravdu a pamiatku obetí. Dnes a zajtra ju v Slovenskej filharmónii uvádzajú po 8 rokoch od posledného uvedenia v Redute. Vtedy stál za dirigentským pultom Juraj Valčuha. Dnes je to český dirigent Tomáš Netopil, s ktorým sa rozprávala Jarmila Vitovičová.
1: Je to dílo, ktoré je přelomové a je hlavne nesmírne hluboké a nesmírne citlivé. Už volbou toho tématu, té celé nejzávažnější první věty, které použil vlastně báseň Babí jar a která vlastně v sobě odráží ten hrůzný masakr, který se stal 1941 v Kyjevě. A to je vlastně prvotní impuls, nebo to nejdůležitější, co nám skladatel tou skladbou, touto větou přináší vzkaz lidskosti a vlastně zrůdnosti tohoto sovětského režimu. Dále samozřejmě ty následující věty jsou taky takovou reflexí, osobní reflexí Šostakoviče na ten život v Sovětském svazu, na ten opravdu dramatický z jeho pohledu samozřejmě, nebo z jeho prostředky popsaný život v druhé části, která se nazývá humor, tak opravdu vykresluje tu jedinou zbraň, kterou prostý lid má k tomu, aby se bránil vlastně té represi tomu životu, který zažíval. Takže celá ta symfonie je opravdu velice hluboká. Cítíme to vlastně i na samotné kompozici, protože Šostakovič vlastně používá absolutně minimální prostředky. Jeho prostředky jsou vlastně jenom v širokých plochách unizóna, nebo dvojzvuků, nebo maximálně trojzvuků, ale všechno se to pohybuje v takové homofonní linii. Až vlastně v závěrečné části, která se nazývá kariéra, tak tam vlastně na tom jednom orchestrálním místě nechá rozeznít kontrapunktickou fugu. Ale jinak je to opravdu dílo, které je tvořeno těmi opravdu minimálními hudebními prostředky.
2: Je důsledně homofonná a je vysloveně úsporná, tak jako hovoríte, ale je tam zvon, povedzme, od takých tých zaujímavých hudobných priznaniach Šostakoviča, kterými vlastně se odvolává na 41. rok.
1: Ano, to je vlastně ten zvon, který jako ide fixe nebo Deus ex machina, prostě nás provází od začátku symfonie až do samotného konce tím svým úderem, který započne celou symfonii a celou symfonii taky skončí a na těch stěžejních místech a na těch místech, které jsou takovým sklidněním té symfonie, tak nám vždycky připomene ten osudový moment, což je opravdu velice fascinující.
2: Ten traumatizující zážitok vlastne ešte hudobne sprítomnený, povedzme, aj tým, že je tam solo mužský bas, je tam zbor, mužský zbor basový, tam všade vlastne vidíme.
1: Tam všude vidíme tú temnotu toho príbehu, tú hrúznosť, ktorá vlastne nikdy nebyla teda samozřejmě až v 90. letech nějakým způsobem očištěna. Celá ta tragédie vlastně i se změnou režimu pak v tom 48. roce, teda respektive v 48. roce, kdy Izrael byl uznán samostatným státem a Stalin prostě tady tento čin demokracie vlastně použil proti Židům a vyhlásil vlastně antisemitismus jako státní doktrínu, takže to vlastně ještě umocnilo vlastně tuto hrůznost, která vlastně neustále žila dál právě díky Evgenii Jevtušenkovi, který vlastně tuto báseň vytvořil, tak vlastně zavdal obrovský impuls k tomu, aby Šostakovič vytvořil skladbu, která, jak říkáte, právě na tom půdorysu těch temných barev i v orchestru vlastně využívá opravdu hodně hlubokých nástrojů i v samostatných melodiích, které přináší na začátku třetí věty například, nebo i v průběhu čtvrté věty používá hodně bicích nástrojů, hlubokého bubnu, tamtamu například, basového klarinetu a tak dále.

0: dňoch 12. až 24. mája sa v Brne uskutoční medzinárodný festival Divadelný sviet Brno 26, ktorý ponúkne širokú škálu zaujímavých a výnimočných inscenácií. Zuzana Ledererová oslovila riaditeľa festivalu Martina Glazera, ktorý priblížil pár predstavení, na ktoré sa môžu návštevníci a návštevníčky tešiť.
1: Divadelní svět Brno patří k takovým velmi prestižním událostem kulturním, a to nejen v našem městě.
2: Já jsem rád, že v těch posledních letech se podařilo odpracovat to, aby festival Divadelní svět Brno patřil v tom kulturním kalendáři českém, k těm špičkovým festivalovým událostem. Teď stojíme před tím, abychom stejnou práci odvedli i v rámci posilování prestiže a postavení divadelního světa v evropském kontextu, a to už bude mnohem těžší.
1: Pojďme si o tom tedy povídat, co pro to uděláte.
2: My se budeme snažit samozřejmě jednak do Brna dál vozit zajímavá zahraniční představení a navazovat vazby, které budou hlubší a dlouhodobější, než v uvozovkách jenom přijet, odjet, přivést, vidět. My jsme vstoupili do Mezinárodní asociace divadelních festivalů, získali jsme takzvaný EFA label, to znamená, že náš festival splňuje parametry těch kvalitních evropských divadelních festivalů, a věřím, že podobně jako se nám to podařilo s festivalem Janáček Brno, který dneska patří mezi nepřehlednutelné události evropského kulturního kalendáře, se nám to pomalu podaří i s divadelním světem. Byť tam ta práce bude mnohem těžší, protože my víme, jaký je rozsah toho našeho festivalu. Je to prostě středně velký divadelní festival, takových je v Evropě mnoho, a najít něco tak specifického, jako má třeba Janáček, nebo jako má Edinburghský festival Aix-en-Provence, to je práce možná na generace. Čili je důležité vidět ten cíl. Teď jsme připraveni si to odpracovat a věřím, že stejně budou pokračovat i kolegové, kteří přijdou po nás.
1: Nicméně pochopitelně těžiště je na souborech Brně.
2: Já bych s vámi v tomto nesouhlasil. Brněnské soubory v rámci té části programu, které říkáme Brno Showcase, mají pevné místo, protože my se snažíme do Brna přilákat i mimo brněnské publikum, to znamená jak diváky, kteří jsou z České republiky, ale samozřejmě chceme sem přivést profesionály zahraniční, kolegy ze zahraničních divadel, se kterými tady diskutujeme, a zároveň chceme nabídnout primárně pohled na to, co nejlepšího se urodilo v českém divadle, se zaměřením na tu brněnskou scénu, která si myslím, že je velmi silná. Takže diváci budou moct vidět vlajkové lodě našeho repertoáru, ať už to bude Fričova Divoká kachna nebo Fédra, kterou připravuje režisér Jakub Šmíd.
1: Pane řediteli, jaká jsou vlastně hlediska výběru? Koho zvete?
2: My se snažíme naplňovat tu premisu, kterou jsme si dali na začátku práce na festivalu Divadelní svět Brno. To znamená přivážet ty nejkvalitnější podoby nebo tendence těch žánrů, která brněnská divadla pěstují. Protože brněnská divadelní síť je velmi, velmi pestrá, každé divadlo tady má svoji mapu, a my jsme chtěli našemu publiku ukázat, jak vypadá to, co bychom mohli říct třeba nejprogresivnější projevy toho, co tady v Brně děláme. Podstatná je kvalita. Letos nám tak třeba vylezla taková hodně zajímavá severská linka. Severské divadlo jako není něco, co bychom vídali na jevištích českých divadel příliš často, takže by se dalo říct, že máme takový dokonce jako severský, částečně ibsenovský fokus, kromě zmíněné Divoké kachny Henrika Ibsena z produkce Národního divadla Brno. Věřím, že přivezeme novou Hedu Gablerovou z Pražského Národního divadla, a jednu z těch inscenací, které patří k těm highlightům zahraničního programu, Domeček pro panenky, uvádíme to s anglickým názvem Doll's House, protože tak si to inscenátoři přejí, a je to švédsko-francouzská produkce souboru Plexus Polaire. Tak tahle zahraniční inscenace pracuje s neobvyklou vizualitou a myslím, že to může být velmi zajímavý a silný zážitek, protože nikdo asi nečeká na Ibsenovi 2 nebo 3metrového obřího pavouka.
1: Co přivezou ze Slovenska?
2: Naši slovenští kolegové jsou našimi pravidelnými a vzácnými hosty, protože víme, že je má české publikum rádo. Pravidelně se vrací soubor Slovenského národného divadla. Tentokrát přijede z, myslím, velmi aktuální inscenací UNESCOva Nosorožce, a z divadla Jana Palárika v Trnavě přivezeme jejich mezinárodní koprodukční projekt Negativy sněhu. A jsem rád, že i regionální slovenská divadla nacházejí velmi silné uplatnění v rámci toho mezinárodního divadelního provozu, že to můžeme tady v Brně ukázat.
1: Když se podíváte vy osobně do programu, na co vy se těšíte?
2: Já se opravdu hrozně těším na to, že do Brna přivezeme poprvé soubor NDT, Netherlands Dance. To nám trvalo několik let, než se to podařilo dát dohromady. Ta představení budou dvě a aby toho nebylo málo, tak přivezeme o měsíc později i jejich juniorský soubor. A potom představení, která už jsou skoro vyprodaná, ale to dokazuje, že to byla sázka na toho správného žokeje. Budeme tady mít dvě představení, na kterých se podíleli bratři Formanové. Jednak to bude Ptačí sněm ve speciálním cirkusovém šapito, které vybudujeme. A potom v budově Janáčkova divadla to bude první divadelní zpracování symfonické básně Bedřicha Smetany Má vlast. A dělat Mu vlast jako divadlo, to ještě nikoho nenapadlo a je to velká krása pro celou rodinu, takže věřím, že pomocí těchto dvou představení se nám podaří začít si vychovávat třeba i nové generace divadelního publika.
0: S riaditeľom festivalu Divadelný sviet Brno 26 Martinom Glazerom hovorila Zuzana Ledererová. Brňanské javiská ponúknú množstvo zaujímavých inscenácií od 12. do 24. mája, čiže v čase, kedy sa táto sezóna chýli ku koncu.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust. Prvý diel.